vodu, keď už prekročili prez našo hranice, keď už prekročili prez našo hranice, tak še k nám chovali, tak še k nám chovali, jaké pijavice. Strachu nám nahnali až po samé vlasy.

Šídzem roky som mal, už som tatovi na košaru naháňal ovce do strungy. A taký mokrý rok bul, že v blace som stal po členky. Dýšť, víter, ovce mokré. A po tým jarký pasc, celý premočený, nítku som nemal suchu. Dva jarky mi pošli. To palenčarovo juhaši, také zbujníci. Ich zobrali. A co som mal robiť? Na gala. Otec mušeli tote ovce zaplaciť, no a mne vtedy tak vytrestali.

pašejú až ovce. Hej, v tým zeleným lese jo frajerečka, hej, pirečko mu neše. A neše mu neše. Hej, na bilým tanieru pán Boh si daj šťastie. Hej,

Olšavské, Bačové a Juhaši boli vychýrené v širokej okolici, robili pre svoju gminu, pre grófoch i na mestických košaroch. Na gala, keď še vracali domu, jeden z levockého košara dal še 100 rysek, z repaš, z kolbach, abo i z biacovec. Jak še vedno poštretali, tato jim 2 dni hrala muzika. Tancovali i špívali galské pišničky. A najvecej, to tu jednu. Prosili.

0: Andy v kraju.
1: Múzeum moderného umenia rodiny Varholových dnes Andyho Varhola v Medziľaborciach v októbri oslávi 35 rokov od založenia. Pred 15 rokmi sa pri tejto príležitosti stretli ľudia, ktorí múzeu prijali a pomáhali od začiatku a nechýbal medzi nimi ani galerista Jiří Švestka. Prednášal na tému, ktorá sa čoraz viac a viac ukazuje ako podstatný prvok v živote a tvorbe Andyho Varhola a zároveň prvok, na ktorom by múzeum, ktoré je tu, na východe mohlo postaviť svoju koncepciu. Rodina, korene a religiozita. Jana Pataráková sa v rozhovore dozvedela viac.
2: Já si hlavně myslím, že opravdu silná spiritualita, silná religiozita Andy Warhola, která se vyjadřovala tím, že chodil téměř každý den do kostela, že o svátcích velikonočních, vánočních, už i v době, kdy byl světová celebrita, naléval zadarmo polévku bezdomovcům a staral se o potřebné, a která potom měla samozřejmě výraz taky v jeho závěti. Takže bývá světovými historiky umění nebo vykladači jeho díla dosti upozadňováno. Ta jeho religiozita má prameny jednoznačně tady v kultuře rusínský, v kultuře tady toho místa. Byla mu dána do vínku samozřejmě jeho matkou Julií, která na něj měla enormní vliv. Warhol byl utvářen tímhle prostředím a v jeho velmi raném díle předpopartovském, jeho díle z 50. let, se najdou jako úplně zřetelné stopy toho, najdou se tam motivy Madonna, motivy andělů. Samozřejmě, že v kresbách jeho matky se najdou taky a tam jsou ty stopy úplně jasný, ale zajímavý je, když na celého dílo podíváte aspektem té religiozity, tak ji tam máte všude. Samozřejmě, že Marilyn je Madonna v roce 68. Campbellova polívka je monstrance a takhle můžete pokračovat dál a dál. A ten ostentativní aspekt každého jeho obrazu, kdy on věří na tu sílu toho obrazu, která je duchovní a která sama jako ikona může vám přinášet duchovní pohodu, tak ta si myslím provází celé jeho dílo. Tady právě je to místo, kde ta speciální autenticita Andy Warhola může být vidět a myslím si, kdyby se toto muzeum zaměřilo striktněji na jeho hrané věci, kde tenhle ten aspekt je jasný a kde to propojení tady s tím místem je jasné a eventuálně ještě na ty pozdní, které zase ukazují už od zralého autora, že si tohoto jako strašlivě vážil, že to nebyla nějaká nostalgie, to byl vědomý příklon úspěšného umělce, tak si myslím, že to může být muzeum, které bude svým významem vyzařovat daleko za Česko, Slovensko, středoevropské hranice, protože to žádné jiné muzeum takovou tu specializaci nemá.
3: Julia, která vyrástala na nějakých ikonách, přišla do Ameriky a stretla se s tím americkým náboženským gíčem. A teraz z toho stretu, protože se s tím musel stretnout aj Warhol, čo z toho vzýšlo v té jeho tvorbe. Je tam jako keby ještě dokonce aj vtip.
2: Určitě s určitým taky nadhledem. Já nevím, jestli jste viděla někde reprodukovanou jeho pozvánku, která vás zve na zádušní mši za Andy Warhola. Na té jedné straně, té textové, je datum zádušní mše a na druhé straně je reprodukce Warholova obrazu Sixtínské Madony od Rafaela, která je překreslena z nějaké reprodukce, na které je cenovka 6,99. A to si myslím, že je úplně příznačný a tam máte tuhle tu ironii a ten jeho odstup. Ano, on propojil tu ortodoxii s tím náboženstvím toho konzumu.
0: Andy v kraju.

nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě.

Úsilí Krišľovce, už ku radiám pozývame jubilantku Moniku Dovičákovú. Druhá naša mamko, otvori aj kapuročku i nalivaj dobroj palinočke, bom tvoje četvero ditej, ideme tvoju 50-ku oslaviti. Na sam pered si ti chočeme poďakovati za tvoju vychovu, za nedospaté noči a tvoje veľké srdce plné ľubvy, žetvenosti a radosti. Za porozumenia, pomyč a každú dobrú radu. I keď veľo starosti u seli máš, bo už 20 roky jak starostka o selo sia staráš. Nikdaj na nás nezabýváš i vse u altanku nás čekáš. Čekaj, bo my i s pivom dnes tvoji dití ideme, Patrik i s ženou Alenkou, Monika s mužom Jankom, Samuel s priateľkou Mirkou a najmladší syn Marek. Vnúčata David a Viktorka vás micno objímajúť, ku blahožaniu sa pripájať i váš ľubý muž Martin.

Ovými tami korito, tam je dievca, jak je lito. Juhuhu! Pred gombárovými tami chotár, tam je šuha, jak kolopár. Juhuhu! Pred mikovými tam je kaluza, tam je dievca, jak rúza. Juhuhu!

Máte rádi ilustrace a láká vás dávno ztracený svět pravěku? Tak to byste měli navštívit brněnský pavilon Anthropos, kde až do 20. července probíhá výstava s názvem Paleo Art, hranice mezi vědou a uměním, kterou ve spolupráci s Moravským zemským muzeem pořádá malíř a ilustrátor Petr Modlitba. Výstava nabízí tvorbu více než desítky českých a slovenských výtvarníků, kteří svůj profesní život zasvětili takzvané vědecké umělecké rekonstrukci. Mnozí z autorů se pohybují na scéně již řadu let. Uvidíte zde však také nové nadějné tváře, postupně se etablující nejen v povědomí širší veřejnosti.

0: Už od počátku zrodu vědní disciplíny zvané paleontologie si vědci a před nimi i amatérští průkopníci v tomto oboru lámali hlavu, jak vypadal život na Zemi v pradávných dobách, z níž se nám zachovaly pouhé fragmenty reality otištěné v kameni či úlomky kostí. Proto se někteří z nich už v těchto pionýrských dobách snažili z nalezených fosílií vytvořit alespoň pravděpodobnou podobu o nich neznámých a v mnoha případech monstrózních živočichů. Uběhla ale celá řada desetiletí, než vedle vědy jako takové vyrostlo rovněž umění, které se stalo nedílnou součástí některých vědních oborů paleoart. Jak by ho kurátor výstavy Petr Modlitba popsal?
1: Já a moji kolegové autoři chceme touto výstavou ukázat, že vlastně to malování pravěku, že to má nějaký vědecký základ, že to opravdu není jen o tom, že by jsme si malovali dinosaury, mamuty a jiná pravěká zvířata pro zábavu, ale že tato práce je důležitá v tom, že je podložená vědeckými objevy a že ty rekonstrukce, ty obrazy, sochy, modely, že vznikají na základě spolupráce výtvarníka a odborného pracovníka, vědce, který je takovým garantem správnosti a vědeckosti těch vytvořených rekonstrukcí.
0: A co je to takzvaná vědecká umělecká rekonstrukce?
1: Asi tak nejjednodušší definice je to, že výtvarník ve spolupráci s tím odborníkem se snaží na základě fosilních a kosterních nálezů vytvořit podobu toho dávno zaniklého světa. A to znamená nejen těch pravěkých živočichů a pravěkých lidí nebo předků člověka, ale celého toho ekosystému, to znamená celých těch krajin v různých geologických epochách planety Země.
0: Jak to vlastně probíhá? Do jaké míry je tam možnost, aby měl umělec i prostor pro nějakou svoji fantazii? Protože jsme tady na výstavě a každý ten umělec ty své obrazy maluje takovým svým možná stylem. Takže tam i možná nějaký ten prvek té fantazie nebo možnost toho zasáhnout tím autorstvím asi funguje. Není to jakoby na škodu.
1: No, ono to tak je, ale samozřejmě není to, nedá se to takhle dělat jakoby v své hlavě nebo libovolně. Samozřejmě každý autor má jiný projev výtvarný, jiné výtvarné cítění a stejně tak každý ten odborný pracovník, kde by se vlastně třeba čekalo, že ti věci budou jakoby zajedno, ale ono to tak není. Existuje na ten pravěký svět jsou různé pohledy, různé hypotézy. Někdy se docela diametrálně liší nebo liší se v maličkostech, čili vždycky u toho konkrétního výtvarného díla záleží na tom, jednak na tom výtvarníkovi a i na tom poradci. To znamená, jakoby ke kterému břehu nebo ke které straně se ten výtvarník a hlavně ten odborný poradce přiklání. Jestli je to třeba odborný poradce, který třeba je, dejme tomu, preferuje ten co nejmodernější styl, vlastně, co se dneska třeba v paleoartu, v toho paleorekonstrukci jakoby upřednostňuje. A pak jsou třeba konzervativnější vědci, kteří se spíše drží trošku při zemi. A stejně tak je to u těch výtvarníků. Já třeba sám se osobně řadím spíš těm konzervativnějším výtvarníkům, ale samozřejmě spousta mých kolegů jsou opravdu jako progresivní a nebojí se opravdu určitých experimentů. Ale takže to opravdu záleží na tom, jak teda dvojice, trojice nebo prostě ten autorský tým se sejde, protože tohle je autorská práce. Ten malíř nepracuje na těch rekonstrukcích sám, nebo alespoň ne na těch, které jsou určeny jako vědecká rekonstrukce. Něco jiného je to ve volné tvorbě. Takže tam je vlastně ten úhel pohledu toho odborníka, do jaké míry je ochotný třeba jakoby v úzovkách riskovat nebo i trošku třeba provokovat v těch rekonstrukcích a najde si k tomu toho správného výtvarníka, který je schopný to vlastně takhle vytvořit, jakoby souzní na jedné vlně, a nebo pokud jsou třeba oba toho konzervativnějšího názoru, že se drží více trošku při zemi a opravdu méně fantazírují v tom dobrém slova smyslu a více se drží třeba té suché řeči faktů. Samozřejmě to, aby ta rekonstrukce byla poutavá pro diváka nebo pro čtenáře knihy, záleží hodně právě na tom výtvarném hledisku, na tom konkrétním výtvarníkovi a tam potom záleží na tom ještě, do jaké míry třeba ten odborný poradce je ochotný tomu výtvarníkovi naslouchat a dávat mu i třeba v některých momentech volnou ruku. Čili třeba já v tomhle případě, když budu hovořit za sebe, tak já mám kolem sebe tým spolupracovníků, s kterýma opravdu dělám už 20 i více let a byli mezi nimi opravdu jako renomovaní páni profesoři, kteří jako patří opravdu těm konzervativním, ale je pravda, že vlastně díky tomu, že za tu mnohaletou spolupráci se ten náš vztah vlastně jakoby přesunul i do té roviny přátelské, tak když třeba ti odborníci mají nějaký nějakou vizi, že oni většinou dávají nějaký scénář tomu obrazu a já třeba cítím, že by to výtvarně se dalo udělat jinak a dle mého třeba lépe zajímavěji z toho pohledu toho diváka nebo čtenáře nebo návštěvníka galerie nebo muzea, tak samozřejmě s tím nápadem přijdu. A po těch letech zkušeností té spolupráce, co spolu máme, tak oni už mi třeba dávají v tomhle víceméně volnou ruku, protože už mají nějakou garanci, že mi v tom můžou věřit. Takže opravdu to potom záleží na tom vztahu toho odborníka a toho výtvarníka, jak jsou spolu takzvaně sehraní. Takže potom je někdy možné opravdu do toho obrazu zapojit trošku té výtvarné licence, ale jen tam, kde to neškodí. A asi bych nepoužíval třeba slovo fantazie, protože fantazie se spíš hodí do pohádek a do fantazí filmu a já nevím do čeho. Ale pravda je, že my jako moc tu fantazii používat nemůžeme. Ale co je pro nás velice důležité, je schopnost představivosti. My si musíme na základě těch několika málo fragmentů kostí nebo otisků v kameni a samozřejmě ty informace nám dávají ti odborníci, kteří nám to dokonale vysvětlí. Ale my si vlastně z těchto střípků musíme poskládat ten obraz toho života, toho světa, toho tvora, tak, abychom byli schopni ho namalovat tak, aby ten divák uvěřil tomu, že byl ten živočich schopný žít. A to je asi ta nejtěžší práce pro toho malíře.
2: Měli jsme dva hrníčky, 4 talíře.

Já vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: vraťme sa zpátky na výstavu. Co na ní konkrétně uvidíme? Kolik autorů tady vystavuje a kolik je tu dohromady děl?
1: Celkem se tady představuje 16 autorů, z čehož jedno je autorské duo Eva Vaničková a Ondřej Bílek, kteří pracují jakoby společně. Je tady 11 malířů a 5 vlastně řekl bych sochařů, modelářů. Těch exponátů je tak kolem 300, něco málo přes 300, z čehož teda převážná většina jsou opravdu obrazy, ale výstava je to v tomhle měřítku, myslím si, že u nás v České a dokonce si troufám tvrdit, že i v Slovenské republice asi největší, která kdy byla udělána, co do počtu autorů a dost možná i do počtu děl. Je tady plejáda výborných, vynikajících výtvarníků a věřím tomu, že každý z návštěvníků si zde může najít toho svého favorita, to znamená, někomu se bude líbit ten a někomu někdo jiný. A je tady kromě obrazu opravdu některé jakoby ryby, tak jsou to tady třeba například, tady je to pražralok Xenacanthus, nebo tahle ta ryba vlastně není ryba, ale je to Mosasaurus, což byli příbuzní varanů a byli to obrovští mořští predátoři. A spousta dalších velice zajímavých modelů nad námi tady můžete vidět, letající ptakoviště, pterodaktyly, takže myslím si, že i dokonce i pro děti se tady najde takový koutek, kde si děti můžou třeba kreslit a pokud tady obrázky nechají, tak my jim z toho uděláme výstavu.
0: Co bylo impulzem, abyste uspořádal tuto mezinárodní československou obrovskou výstavu?
1: Já jsem už s několika kolegy vlastně 10 let měl takový spolek, kdy jsme vlastně dělali a poměrně velmi úspěšné výstavy v těch 5 lidech, 4 malíři, 1 modelář. A když jsme to před 2 lety vlastně ten spolek tak nějak jako pozastavili, protože máme každý spoustu své práce, takže jsme se rozhodli, že si dáme chvíli s vystavováním pauzu, protože už toho bylo opravdu hodně. No a mně přišlo trošku potom líto, že ten projekt by mohl být zajímavý jako ve více lidech. A já už jsem se tou myšlenkou zabýval dřív. No a tím, že se mi podařilo získat vlastně prostor tady právě v pavilonu Antropos, který je pro mě takový domovským přístavem. Já jsem dlouhá léta v muzeu pracoval a že brněnský pavilon nebo Moravské zemské muzeum je ještě vlastníkem největší sbírky obrazů Zdeňka Buriana, vlastně na takového našeho československého nejlepšího tvůrce pravěké rekonstrukce. Tak jsem přišel s tím nápadem, že jestli by o tu výstavu nebyl zájem a naštěstí ten zájem byl a já jsem teda oslovil kolegy a byl jsem velice potěšený, že mě všichni v podstatě na to jakoby souhlasně kývli a tím se podařila ta výstava tady udělat.
0: Co podle vás má tato výstava vyprávět?
1: No tak my bychom rádi, aby vyprávěla vlastně příběh planety Země, protože to je nejkrásnější planeta ve vesmíru, aspoň pro nás, co na ní žijeme, takže opravdu ta škála obrazů a soch je tady vytvořená tak, že pokrývá všechny geologické éry. My vlastně prvním obrazem začínáme v azoiku, což je opravdu období snad, a teď se omlouvám, jestli nebudu přesný, 500 000 nebo možná ještě více let, doba, kdy teprve vznikal vlastně v mořích život a vlastně přes prvohorní trilobity a obrovské pralesy přesliček přes mohutné známé, staré známé dinosaury, třetí horní savce bizarních tvarů a srstnaté mamuty se dostáváme až k člověku a máme tady vlastně veškeré jeho vývojové možné předky i stádia a vlastně končíme někdy opravdu s těmi lovci mamutů. Takže tahle výstava se snaží podat takový ucelený přehled v obrazech a modelech o té úžasné historii této naší krásné planety.

0: Posloucháte český magazín z vernisáže brněnské výstavy s názvem Paleo Art mezi vědou a uměním. Jak bylo naznačeno, za každou konkrétní vědeckou obrazovou rekonstrukcí jsou nejen dlouhé hodiny s paletou a štětcem, po případě kreslícím nástrojem či sochařskou špachtlí, ale také spousta přípravné práce. Ta obnáší podrobné nastudování všech dostupných materiálů a podkladů k danému tématu, včetně vytvoření velkého množství přípravných skic. Nejprve nutné podobu živočicha, tedy jeho nalezené fosilní pozůstatky, odborně zpracovat, což je proces velmi zdlouhavý, zahrnující nespočetné množství úkonů od vyzvednutí fosilie z matečné horniny až po její vypreparování a sestavení dle nejnovějších vědeckých poznatků. Výtvarník pak takto zpracované podklady obdrží od odborných poradců ve formě nákresů a detailních fotografií. Po jejich důkladném prostudování přichází fáze, kdy tyto podklady společně s daným odborníkem na to či ono téma začne zpracovávat v nákresech a skicách. Převážná část vytvořených obrazů ale zahrnuje nejen vyhynulou faunu, ale i flóru. Zobrazovanou scénu je tak nutné zasadit i do příslušného prostředí, čili je potřeba prostudovat také informace o reliéfu krajiny nebo zalesnění. Z toho důvodu se na tvorbě takovýchto obrazů podílejí nezřídka odborníci z několika vědních oborů. A jak ukázala krátká anketa, tuto snahu návštěvníci výstavy oceňují.
1: Co mě na výstavu přivedlo, no tak já spolupracuju s Moravským zemským muzeem, jsem jako v tom klubu, takže se zajímám o všechny ty věci, co se tady kolem muzea dějou. Občas pomáhám při nějakých jako takových dobrovolnických pracích, třeba den muzeí a takhle. Takže jsem taková informovaná a prostě mě tenhle činnost jako dává smysl a proto ráda chodím na všechny ty akce, co tady se pak nějak vyskytnou.
2: Tato výstava je konkrétně o paleo artu, o takové krajině a života, která už dávno není. Co vás nejvíce zaujalo? Tady stojíme u takových až filmových obrazů.
1: No tak mě zaujalo i jak ti autoři pracují kolikrát se světlem a jako i z toho uměleckého hlediska se připadá strašně jako krásný ty věci, tak a i by si to člověk pověsil klidně do obýváku, tak asi tak, no a jinak i po té odborné stránce mě to trošku zajímá, že jsem trošku ten přírodovědec a tak, když je asi to bych tomu řekla.
3: Přivedlo mě sem to, že mám rád právě jsem paleontolog, mám rád vlastně ty paleontologické rekonstrukce všeho druhu, takže se velice rád podívám.
2: Jako paleontolog vlastně jste už tady skoro doma, protože jako paleontolog musíte i spolupracovat s paleoartisty. Máte s tím i nějakou vlastní zkušenost?
3: Ano, přímo s autorem Petrem Modlitbou jsme spolupracovali na mnoha rekonstrukcích, takže ano.
2: Co byste jako paleontolog vyzdvihl v rámci těch rekonstrukcí? Protože samozřejmě všichni tak nějakým způsobem předpokládáme, že je tam ten umělecký záměr, aby se to i líbilo návštěvníkům nebo tím divákům. Ale je to opravdu tak? Můžeme tomu věřit, anebo spíše ne?
3: No samozřejmě, když probíhá ta spolupráce s tím odborníkem, tak my většinou sloužíme jako ten odborník, který vlastně vede toho umělce. Takže ano, mělo by to odpovídat vlastně těm současným poznatkům.
2: A ty současné poznatky sbíráte ještě jak, když mi přiblížíte, které potom předáváte tím paleoartistům?
3: Tak vlastním výzkumem, anebo tím, že studujeme ty odborné publikace, které vlastně produkují kolegové z celého světa. Takže musíme to sledovat. Dneska je ten vědecký výzkum tak rychlej, že vlastně ty věci musíme v podstatě sledovat, dalo by se říct, i denně už, nebo týdně. Takže je to těžký jako stíhat ten pokrok, že neustále se jako zjišťují nové věci.

0: Mezi dalším výtvarníkem, se kterým jsem si povídala, byl Jan Jelínek. Těžištěm jeho tvorby jsou restaurátorské a konzervátorské práce, především v oborech archeologie a antropologie. Díky němu se tak v četných muzejních expozicích a na výstavách v České republice i v zahraničí můžete doslova tváří tvář potkat s takzvanými pračlověky a podrobně si prostudovat, jak vypadali a v jakém prostředí se pohybovali.
1: Prezentuju vědecké rekonstrukce nejstarších hominidů. A je tam taková ucelená vývojová řada těch nejstarších hominidů. Počíná to Australopithecem afarensis a končí to Homo neanderthalensis. A ty vědecké rekonstrukce jsou provedeny na základě konkrétních antropologických nálezů.
2: Jakým způsobem pracujete?
1: No tak takovým základem pro toho výtvarníka, protože se nejedná o volnou tvorbu, tak on pracuje vždycky s nějakým věcem, v tomto případě s antropologem, a pro něho je strašně důležité mít konkrétní antropologický odlitek pro tu rekonstrukci danou, což je samozřejmě lepší než nějaké fotografie anebo nějaké rozměry z knih. Takže to je takový první základ, pořídit ten antropologický odlitek toho daného jedince a potom se udělá hliněný model a spolupracuje se neustále s tím antropologem, který to všechno svaluje a vlastně toho výtvarníka

0: zjistili někdy po roce 89. Já jsem se tomu začal věnovat na plný úvazek a tenkrát moc těch digitálních technologií nebylo. Žádný 3D tiskárny, takže my jsme to většinou dělali sochařsky. Všecko jsme dělali z hlíny, ty modely a potom jsme to odlívali a ty výsledné modely. Samozřejmě můžou být z jakéhokoliv materiálu, co se děje do té formy. Ať už je to sádra, nějaký novější pryskyřice, cokoliv.
1: Do jaké míry jste si musel nastudovat dopodrobna i nějakou anatomii, šlachy, svaly a podobné věci?
0: No, tak to určitě, protože vlastně základem ze každé rekonstrukce je lebka a ten výtvarník potom na ně vlastně dodává všechny ty lícní svaly a takže anatomie je tam poměrně, anatomie pro výtvarníky je poměrně dost důležitá. Ale já jsem absolvoval školu umělecké řemesle v Šušku v Brně, takže my jsme tam trochu něco takového měli, tak snad jsem si něco zapamatoval, tak něco člověk zná. A mám nějaký knížky, no, anatomii pro výtvarníky.
1: No to je právě pojem, který je pro mě úplně nový. Anatomie pro výtvarníky. Co to vlastně znamená?
0: Anatomie pro výtvarníky, tak právě říká, že tam jsou všechny ty šlachy, jsou tam zobrazený figury v různých podobách a to si člověk ani neuvědomuje při dřepu nebo při různých pozicích, které vlastně ty svaly vystupují a měly by na té soše být znázorněny, aby ta socha vypadala věrohodně.
1: Dá se do tady téhleté vaší práce, která se odvíjí od toho, jak ten člověk vypadal, dát i nějakou svoji vlastní vizi?
0: No tak, protože se tam nejedná vlastně o tu volnou tvorbu alebo vědeckou rekonstrukci, tak tam zbývá, že vlastně konečné a že je ta vědecká rekonstrukce správně udělaná, to znamená, že je dodržená šířka mandibulí, velikost mozkovny, no, velikost třeba těch natočincových oblouků, těch pravěkých lidí, tak co tomu výtvarníkovi zbývá, že té soše může dát výraz nějaký, že buď se směje, nebo je zamračená, nebo tak to už je věci toho výtvarníka, když to ten příslušný antropolog tak schválí, tak je to možné.
1: Máte nějaký oblíbený výraz?
0: Ne, my jsme většinou, co jsme dělali tady ty rekonstrukce těch nejstarších hominidů, ty juhovou řadu, tak ono to taky slouží jako výukový materiál a my jsme tam zachovávali většinou takový neutrální výraz. Ale dělali jsme mimo jiné taky dioramata, kde jsme dělali rekonstrukce tady těch nejstarších hominidů životní velikosti při různé činnosti a tam už ten výraz nějaký byl v tom obličeji.

Posloucháte český magazín z vernisáže brněnské výstavy s názvem Paleo Art mezi vědou a uměním. Jak název naznačuje, tvorba každého z děl je postavena na odborných diskuzích a nejmodernějších vědeckých objevech. Hlavní práce s namalováním obrazu tak, aby byl nejen vědecky správný, ale i přesvědčivý, však spočívá pouze na výtvarníkovi. To se týká nejen přesného zachycení daného námětu, ale především schopnosti docílit důvěryhodnosti celé scenérie, včetně její atmosféry. Zde odborné rady nepomohou, v této fázi si musí umělec vystačit sám. Opírá se tak o vlastní představivost a schopnost zobrazit prostředí a živočichy tak, aby divák nabyl přesvědčivého dojmu, že jak fauna, tak i flóra skutečně existovala.

0: V době, kdy nás obklopují paneláky, auta a silnice, je možná těžké si představit, jak vypadal svět před miliony lety. Díky výtvarníkům, jako je Jiří Svoboda, to ale máme mnohem lehčí. Jeho typickým znakem je to, že v podstatě všechny jeho malby zobrazující krajinné ekosystémy představují konkrétní lokality se všemi jejich zvláštnostmi.
1: Pane Vartu mě rozhodně přivedl Zdeněk Burián, jako asi všechny ostatní tady, knížka Hlubinami pravěku, kterou jsem dostal jako dítě. Zároveň jsem bydlel v Havířově tenkrát a do první třídy jsem nastoupil s Normanem Růžičkou. A Norman Růžička byl vnuk profesora Bohuslava Růžičky z Vysoké školy báňské v Ostravě. No a tam jsem já poznal všechny tyhle ty velké ty knížky krásné, co se dělají na export. Divy prasvěta, ty teda byly v češtině, ale potom ty artiovky. No a tam jsem opravdu, tam mě to chytlo za srdce a ten pravěk, ta paleontologie se mi líbila od malička.
2: Jak to potom pokračovalo? Kreslil jste si doma dinosaury, do památníku jste holkám kreslil taky nějaké mamuty a podobně a potom jste se rozhodl, že se tím i dá živit?
1: No tak takhle to nebylo, protože když jsem začínal kreslit, tak moje hlavní postavy byly Myšák Mickey, Kačer Donald, jo, a Disneyovky, protože to je nádhera, jak tenkrát, když byla třeba Sněhurka, a byly ty filmy, tak ty postavy byly namalované lehce, ale to pozadí i s těma stínama, to bylo nádherný, to bylo propracovaný. Takže jako ještě před tím Burianem jsem maloval Myšáky, Mickey, Kačery, Donaldy a takovýhle, protože to bylo fantastický. No a potom jsem zkoušel tohle, a protože mě to chytlo, prostě ten pravěk. No ale jako živit se s tím, já se s tím neživím, já jsem tiskař. Ale co se mi jako stalo, že jsem se dostal k vykopávkám u Plzně v Radnicích v roce 2003. No a tam jsem se vlastně spojil s profesorem Stanislavem Opluštilem a s takzvanou karbonskou mafií. No a nosil jsem tam kýble, jo, podobně. A až teda jsem kreslil nějaký kresby těch rostlin, co se tam byla vlastně sopečný popel, bělka, která pokryla celý naleziště, je to světoznámý. No a teprve potom jsem se seznámil s lidma z Národního muzea, s paleontologama a začali jsme dělat i zvířata, živočichy, jako už se to rozrostlo. No a dneska vlastně tam jde o to, že se člověk prostě zná s těma lidma a jestli zjistí, že jim to vyhovuje, ta rekonstrukce, no tak s ním spolupracují dál a nabalují se další lidi. No takže neživím se tím, je to hezký přivýdělek zatím, ale hlavně je to koníček, hlavně se mi to líbí. No.
2: Jaké díla tady na výstavě konkrétně vystavujete?
1: Mám tady paleorekonstrukce z karbonu hlavně, potom třetí hory, no a i nějaký křídový moře. Ale většinou to jsou věci, které jsou z České republiky. Takže třeba obří plátno tady mám, doubravské vrstvy, no a to je Ostrava. To je klasika, když vznikalo uhlí a to jsem si dal strašně práce, protože některé detaily chtěl profesor Opluštil udělat nulkou a to plátno má 1,70 m na 1,30 m. No, takže jako to se dělalo strašně dlouho. No a pak jsou tady věci ze severních Čech třeba. Mamutus meridionalis, který se potloukal po severních Čechách kolem Ústí nad Labem. No a to se mi strašně líbilo, že jsem do té doby nevěděl, že vlastně tyhle ty zvířata tady byly. Takže strašně dobrý námět na paleorekonstrukci.
2: Máte nějaký svůj styl, anebo inspiroval jste se nějakým umělcem? Spousta paleoartistů se inspiruje třeba Burianem. Jak to máte vy?
1: No já si myslím, že mám vlastní styl, protože když jsem začínal, tak jsem občas tamhle skopíroval kus kmene od Zdeňka Buriana, jo, tamhle kousek něco z Burianova obrazu a pak jsem říkal, no tak to jako takhle nejde, musím to dělat sám. No samozřejmě poprvé, když jsem dělal z té vlastní představivosti, no tak mi vycházely hrozný věci. Nebylo to hezký, mně se to nelíbilo, ale potom časem jsem zjistil, jak to mám udělat, jak mám postavit barvy, jaký barvy si mám vybrat, jo, takže mám určitě třeba 7-8 odstínů. No a najednou se mi to začalo vyvíjet a teď mi říkají třeba lidi, hele, já tě poznám hned, jo, ten tvůj obraz, protože vím, když ho někde vidím, že jsi to maloval ty. Takže jako si myslím, že svůj vlastní styl mám.
2: Jaké pravěké zvíře anebo rostliny malujete nejraději a proč?
1: No, tak jako moje období nejoblíbenější je karbon. No, takže to jsou rostliny, to tady byly pralesy. Vlastně na rovníku jsme byli a z toho vzniklo veškerý to uhlí, ale potom tam vlastně v tom žili i zvířata. Je nádhera, že třeba v Nýřanech na Plzeňsku byl nejstarší plas, který vlastně nebyl jenom u nás, byl ten tady na výstavě, jmenuje se Broufia. Vůbec jako celý ten permokarbon je obsáhlej nejenom v České pánvi, ale je obsáhlej i tady na Moravě, Boskovická brázda. Ale teď poslední dobou dělám rád věci, které jsou ze severních Čech, Český středohoří, tam jsou to třetí hory, no a je to zajímavý, protože tam byla vulkanická činnost a prostě i ty zvířata byly tam zase jiný, samozřejmě než v tom karbonu, ale je to všechno většinou z České republiky.

a jsme u konce dnešního vydání českého magazínu o fenoménu jménem Paleo Art, ve kterém byli našimi hosty Petr Modlitba, Ladislav Čurma, Jan Jirínek a Jiří Svoboda. Jsme rádi, že jste si udělali čas na poslech a věříme, že si nás naladíte i příště. Relaci pro vás připravila a od mikrofonu se s vámi loučí Lenka Samueli a mistr zvuku Michal Baláš. Vyrobila redakce národnostního vysílání Rádia Patria studio STVR Košice v dubnu roku 2026. Přejeme vám příjemný zbytek dnešního večera.